0: Já to si konečně vyhrát.
1: Nebo prohrát.
0: Ale prohrajem líp pak.
2: Pak si zastřelte. Zrovna to, jak říkal váš otec.
0: Však se zastřelil.
1: Rodově a kontonelický.
0: Ještě prosím vás.

0: taková ženská musí mít peněz.
1: Ježiši, bože mno, to si myslím.
0: Ale víte, člověku se všechno přeze.

0: Sialister žijící nevěstko.
1: A jak se opravdu jmenovala Elian?
0: Elian McGregor, vždyť to máte v těch dopisech.
1: Pardon, pardon, tam je jenom E-M, nic, nic.
0: To samozřejmě znamená Elian McGregor.
1: To může znamenat třeba Emilia Marti, Eugenia Montes, nebo tisíc jiných.
0: Ale to Elian McGregor.
1: Ale spíš Elina Mavnopulos reky nezhretí. Vy jste to věděla?
0: O čerto, jak to nejde?
1: Není prostě závěti je všetko, jak si v Ferdinandovi narozeny blokově 20. listopadu 1816 a v matričním zápise tohle. Nomen infantis Ferdinand Mavropoulos Tvorus, nemančevský otec Vinefan, mater Elina Mavropoulos.